269. Tet yamo langat. Langat. Chito nekure Joseph. Ak Robert kobo Joseph nebo 144 ak Joseph nebo 750. Mongo ut kwaenge chichi. Rida nebo 792 ak Collins nebo 932. Robert nebo 909, Janet nebo 373 ak Stella nebo 836. Kimoi nebo 229 ak Richard nebo 313, Matthias nebo 453, David nebo 241 ak Pilora nebo 628. Joyce nebo 174 ak Parngetu nebo 048 ak Judy nebo 593, Amy nebo 219. Skimoy number 229 ak Stella number 836 ak Langan number 633 Robert number 442 ak Joseph number 144 Mi Joseph number 750 Monga na nyolongo ni bepesa jo Star 269 Bugustin number 1